0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klimšová.
9: Up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just think of all the happy times we'll have and smile, yeah, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová. UNL!

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Konšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé...
1: Jožíne, ty máš to rád...
0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé...
1: Jožíne, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořád...

televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Já vám něco řeknu, lidi. Já jsem v divadle Aplaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to... Protože jsem v rádiu Aplaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle. Takže Aplaus, musím to říct neskromně. Na Aplaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Aplaus. Honza Kašpar vás zdraví.
1: Aplaus.

0: a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Zach!

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak
9: jo.
8: Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klimšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dní žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Applaus. Radio for you.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Hrnčová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zpráva, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Angular,
1: Poslouchám Radio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal. Applaus.

0: To jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s ním tak kolbu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Remšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Okay. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Probuďte se. Je čas na aplaus. Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Airček Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airčeku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-

0: Pusťte si rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Tenšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zpráva, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

Nikomu to neříkejte. Já mám ráda aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus. Radio.

0: se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
8: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
9: Vezmi.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak
9: jo.
8: Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

Applause. Radio for you.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádia Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Konín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klemšová.

0: Neler acayipsin.
1: Omlouváme se všem posluchačům,
2: že někdy v tomto vysílání,
1: tedy Airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
1: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
1: a někdy úplné ticho.
2: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A Aircheck je právě ten prostor,
1: ve kterém to trénujeme.
0: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Tleskejte prosím, protože přichází Rádio Applaus a já mu tleskám s vámi, váš Jiří Žák.
0: Applaus. Rádio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

děkuju, Ducha Suvátka, ale nejvíc mám ráda Radio Applaus.

and do.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
1: of
2: course. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenčová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.
1: Vezmi.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
2: tedy Airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
2: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly
6: a hovorovou češtinu,
7: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
8: někdy křik nadřízených
9: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A Aircheck je právě ten prostor,
2: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
10: Applaus, ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
1: Applaus. Rádio.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péct, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřené na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

0: Thank you. We're on with Sinatra. Thank you so much.
1: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky Děda Mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

jsem pálil archiv svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu a si ji tížil,

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
9: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pusť si rádio Applaus, jako já, Jirka Babica.
1: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kemšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak kluku.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: chce si hrát, tak rychle k nám.
1: Já.
2: Timothy, už nemáme žádné peníze.
0: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
1: Měli bychom vyrazit.

0: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Aplaus. Rádio.

0: Drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tucho, Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klinšová.

0: Malé drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Applaus. Radio for you. Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé...
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou...
2: Ježišmarja, to je omyl, já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě, vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Applaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.applaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Aplaus je ten nejkrásnější dík. Naďa Konvalinková.
1: Aplaus.

0: Zmatené a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro rádio.

aplaus. Radio. Zed's dead, baby. Zed's dead.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Timothy, we don't have any more money.
2: Oh, it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
1: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
1: Měli bychom vyrazit.

0: Jsem cool, jsem in, jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Rádio Aplaus. A budeš cool, a budeš in, a budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak kluču.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenčová.

Radio for you.

0: drobné a schované důvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s tím tak kulku.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Klemšová.

0: 15 do 20 hodin. Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Fucking last one of you!

0: Skandují aplauzu. Vladimír Javorský.
1: Aplauz. Rádio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Vesmír.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Radio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak kolbu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kremšová.

Applaus. Radio for you.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová. Everybody.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Okay. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: hovorovou češtinu.
1: Nepovedený vstup nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut.
0: Někdy křik nadřízený
2: a někdy úplné ticho.
3: Žádný učený z nebe nespadl.
4: A Aircheck je právě ten prostor,
2: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Buď boží a poslouchej Rádio Applaus. Příjemný poslech vám přeje Koťák.
7: Já to dělám. Jakub Kotek.
8: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Hrnčová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádia Applaus.

aplaus. Rádio.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

Duchu, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, Vysoký a Vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s ním tak kluku.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Kenšová.
9: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé...
10: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
9: Nebo náhodou...
11: Ježišmarja, to je omyl, já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě, vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
9: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Aplaus...
12: Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: přiznáme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
5: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Poslouchám rádio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal.
9: Applaus. Rádio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské letné Týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dní žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu Týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
2: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
6: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Posluchačům rádia Applaus přeju, aby měli rádi Applaus. Já kvůli Applausu žiju, protože kdyby nebyl Applaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Applausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Applausu radujou. Teďkom bude Applaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
6: Aplaus. Komentář rádia Aplaus. Aplaus.
8: Aplaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint.
6: Komentář rádia Aplaus. Aplaus. Aplaus.
9: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly. Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: posloucháte Rádio Aplaus.
1: Komentář Rádia Aplaus. Aplaus.
2: Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokutu.
1: Komentář Rádia Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: opakované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
4: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
4: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus je nejen potlesk, aplaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a tlačí, řekněme, do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a pesky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit sdílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimová.